0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrem.

answer is I don't, and I never will.

I told you Mr. Hall was busy.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

0: musel jsem ho mít. Kdo ho neměl, byl debil. Takhle jednoduchý to je. Takhle jednoduchý to bylo. Takhle to funguje.
1: Není to ani 30 let, kdy jsem poprvé zapnul internet. Tolik informací a dat na jeden klik. Za jeden okamžik

0: bezpilotní letouny, naváděný rakety, virtuální svět, všichni přisátí na svý displeje, jak klíšťata.
1: Jsme nemocní. Svět, který jsem znal, už není. V něco úplně jiného se mění. Bolest a smrt ta zůstává, jen ji nepřináší kopí a meč, pistole, kulomet, ale stroje na dálkový ovládání.
2: Skoro nic už není osobní. Jsme si všichni hrozně blíž, přitom mnohem víc vzdálení. Bejt hloupej a nahlas je teď styl a virtuální prostor nový bitevní pole. Kdo vydrží díl dokola a dost nahlas opakovat to svoje, bude mít pravdu, i když to bude lež. Tak to je. Kdo bude dost nahlas, ten vyhraje. A to já nechci.
1: To nechceme.
2: Proto tu jsme. Tady a teď. Společně. Naše molekuly se téměř dotýkají.
1: A dneska, v dnešní době, je tohleto místo, kde stojí za to bejt.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

0: digitálce
1: vašich uší.
0: Digitální rádio.
1: Rádio 1 na DAB+.

naši mrtví jsou tu stále s námi. Píše jí skácel před narozeninami.

0: Himba Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Solíčku, pacholíčku, mohli bychom si na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, a Pipík Sedloň tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

0: Rádio 1. Větší než ještě.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Naučí vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

What do I choose? It should be something. What do I know?

7 minutek po 6. Krásné a dobré ráno vám v tuhle chvíli od mikrofonu Rádia 1 přeje David Štěrbáček. Čerstvě navrátivší se z dovolené. A samozřejmě příjemný poslech. Začneme zlehka. Mad Season, River of Deceit.

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: První novinka. Blue Chesterfield a skladba Angels. Druhá novinka, Talero a věc nazvaná Caterpillar.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival experimentální elektronické hudby a audiovizuálního umění s názvem Bučení. Ten se koná od 31. července do 1. srpna na platformě Přespolní v Lubné u Poličky a vystoupí tam například Eggmeat, Baby Doom nebo Oliver Thor a Agelos Paitakis.

Radiohead, Knives Out. Prostřídá je Kid Loco a Mark Mulholland, Playing with the Big Boys. 6 hodin a skoro 30 minut k tomu.

Zatímco v minulé skladbě si VVčka vzali na pomoc Richarda Strause, tak v téhle si Ans pozval Antonína Dvořáka a Novosvětskou. 7:04 Vám všem ještě jednou krásné a dobré sobotní ráno. A všechno nejlepší k svátku všem Jakubům. A tady přichází Shirley Bassey.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Pojďme si představit čerstvé novinky v Hitparádě Rádia 1. Na úvod je tady elektropopový track Copycat od Alexandry Levy, která si říká Ada Lia. Legendární trio Dinosaur Junior oznámilo už svoje 13. album, které vyjde na konci srpna. Hrajeme si skladbu Sever Got Away. Jako třetí novinku tady máme velmi sympatickou britskou zpěvačku a skladatelku Lily Juniper, Way to Love. Švýcarská superkapela Virage Zero chystá také novou desku, respektive bude to jejich debut. L'Arme de Fée, novinka čtvrtá. A na závěr tady máme projekt Nate'a Amose s názvem This is Lorelei a věc Billy Came Back. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží nové CDčko Místa krajiny od hudebnice Terezy Richtrové.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
3: A tohle je jedna ze zmíněných novinek.

0: zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti.
1: Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
2: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz

Sofie také. Uf. A teď jedna z novějších věcí. Elaminus a Nikleon Spiral. Za 7 minut

0: Dobrá, tak teď všichni doprostřed, budeme se hezky držet za ramena a uděláme kolečko. No tak, můj milý Franky, prosím, pane řediteli, prosím.
1: Promiňte, pane.
0: Madam, vy jste těhotná, vy jste kolečka ušetřena. No tak, hezky se držíme za ramena a je to. No tak, no tak a všichni si zaspíváme nějakou písničku, ano?
2: A la Claire Fontaine,
0: výborně. Pozor, jedna, dva, tři.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta pokračuje s Noir Film Festivalem. 14. ročník nezaměnitelné žánrové přehlídky filmů Noir se letos uskuteční na Hradě a v podhradí českého Šternberka, kam se vrací po roce v rámci střídání dvou hradů z Křivoklátu. Nabídne na 56 filmových projekcí, zejména klasických detektivek a dramat, ve čtyřech historických sálech, na jinak soukromém horním nádvoří a v kině Sokol pod Hradem. Těšit se můžete mimo jiné na britský noir, soukromé očko Phila Marlowa a slavnou Marilyn Monroe v netradiční roli. Festival trvá od 19. do 22. srpna. Více informací na noirfilmfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou víkendových pasů na Noir Film Festival najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Terry Pratchett Obléknu si půlnoc. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Knihu Ripley podzemí. Pokračování příběhu okouzlujícího psychopata, ve kterém se kolotoč lží a zločinu znovu roztáčí. Vydává Slovart.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Kulturní servis.
1: Je tomu tak. 8 hodin 40 minut je tady pravidelný kulturní servis Rádia 1. Takže co vás dnes v sobotu 25. 7. roku 2026 může potkat kulturního? Z festivalů. Czech Ukulele Festival, poslední ročník v Unětickém pivovaru v Uněticích u Prahy. Letní filmová škola v Uherském Hradišti nebo Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Filmy. Kino Dlabačov 18.30 Supergirl, od 20.30 Odysa. Kino pilotů v 19.20 Pozvání, v 21 hodin Není jiná možnost. Edison Film Hub v 19 hodin Smrtelné zlo v plamenech. Od 22 pak Leviticus. Letní kino Dlabačov v 21.15 19.41. Galerie. Tereziánské křídlo Pražského hradu Czech Nature Photo. Galerie Středočeského kraje Melzer Kinsel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, palác NGP 230 let. V DOXu Hit by News. Galerie hlavního města Prahy, zámek Troja, labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. Verve Café, kolektiv autorů, Wall of Hope. Kunsthále Praha, Memory of Touch 1, sbírka Kunsthále Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života. V Meat Factory, Galerie Kostka, Porces Lorenz, Spectre in the Batch. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos, Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. Novoměstská radnice, Zdeněk Mézl, Odkaz starých mistrů. Art Toto, galerie v Uhelném mlýně, Timo Bude.

Karpuchy na galerii Natálie Pejchová, Stay in Touch. Ve Veletržním paláci, Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincl Trommel. Pražský hrad, jízdár Pražského hradu, Fragmenty paměti, Svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie C12, Michal Sinek, After Image. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. Trafogalerie Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, Fragmenty dne, Světla noci. V koleji 1 v Březnici, Jaromír 99. Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misař, Joy the Weaver. Koncerty a tančírny. Bike Jesus, Lick, Honey Aras, Tatomet, Amygdala a další. V Groove Baru v 21.30 Chata. U Bukanýra od 23. DJs Sonority Live, DJ Set Aros, Michael S. Rossignol. V Jazz Doku v 16 hodin Jazz on the Roof, Miss Kafka Quartet, od 21.00 pak What the Funk. Cargo Gallery v 19 hodin Radim Schwab. Klubovna Povaleč v 19.30 Undertank. No a na Rádiu 1 od 13 hodin Ondřej Štindl, v 17 hodin nová hudba na Rádiu 1, od 20 hodin Not Safe for Work a od 22 pak Workout. Toť vše z kulturního servisu. Vybírejte dle libosti. A my jdeme zpátky k hudbě.

Gas Higher. Předtím Alison Goldfrapp, Find Xanadu. A ještě předtím Austria. Protože se přiblížila 9. hodina, je čas se rozloučit. Mějte se báječně, užijte si krásný víkend. A

0: Reklama Rádia 1.
1: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s 3letou zárukou zdarma na InSportline.cz.
4: Reklama na Radio 1.
5: Začíná Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československé

Kalendář hlásí 21. července roku 2026 a po týdnu je tady opět Velká sedma. Po tom, co minulý týden tady seděl kolega Dan, vás dneska zdraví Tonda Kocábek a samozřejmě pokud máte v kalendáři sobotu dopoledne, posloucháte reprízu.

a rovnou můžeme v dnešní první novince. To bude plzeňský projekt Blue Chesterfield. Blue Chesterfield je hudební projekt Davida Jirky, který je vlastně personálně propojený s Heidi de Jong. A hudebně se ten projekt potkává na pomezí elektroniky a folku, ale i industriálu a experimentálních různých výbojů. Prvotní impuls pro vznik alba Angels, ze kterého se budeme hrát, byla reakce na trvající okupaci Gazy Izraelem a vůbec základním hlavním stavebním kamenem celého alba jsou protiválečná témata, ale osobní zpověď autora a jeho deníku. Sám David Jirka se postaral nejenom o texty a hudbu, ale i o produkci a mix. Pouze o master alba požádal a vlastně i koprodukci písně Conqueror pořádal Pavla Kielbergera, kterého právě můžete znát z Heidi de Jong nebo z projektu Lament, kde působí spolu s písničkářem Čermákem. Album vyšlo 3. července, takže venku zhruba nějakých více než 14 dní a vyšlo na značce Drag Me Records, čili značce okolo kapely Gilded Dandies. Skladba, kterou si dneska pustíme, je skladbou titulní z téhleté solové desky, to znamená stejně jako album, se jmenuje Angels a vy si ji poslechnete jako první novinku dnešního kola Velké sedmi.

toť první z dnešních novinek Velké sedmi. Projekt Blue Chesterfield a Angels, titulní skladba solového alba Davida Jirky, který za projektem Blue Chesterfield stojí. Jako druhou novinku si pustíme Natalii Rotrovou, která si ovšem říká Telero, a Telero vydává už svoje čtvrté EPčko, které avizuje single, vydaný tentokrát 15. července, to znamená v tomto případě ani týden starý. EPčko se jmenuje Metamorphosis, skladba, kterou si za chvilinku pustíme po tom Caterpillar, a po předchozích projektech English Weather a Delicate Concrete přichází Telero se svým doposud nejodvážnějším zvukovým posunem. Nové EPčko a vlastně i ten single představuje přechod směrem k elektronice, rytmu a experimentálnější produkci. A zároveň si zachovává i intimitu a emotivnost typickou pro dosavadní tvorbu. Za inspiraci Telero považuje Flume, Glass Animals, Venby a i české alternativní projekty, jako jsou Matyášovi kamarádi nebo Atina Chlebová. Výsledkem je propojení violončela, vestvených vokálů, elektronických loopů, atmosférické produkce, osobní nahrávky o proměně, znovu znalezení sebe sama a schopnosti uvolnit se i uprostřed chaosu. Připravené EPčko navíc vzniká ve spolupráci s maďarskou umělkyní, a teď se přiznám, že vůbec nevím, jak se to vysluje, CSJLILA, a propojuje tak českou, maďarskou a britskou hudební taneční scénu. EPčko má mít 5 skladeb. Caterpillar je vlastně úvodní píseň toho EPčka, umělkyně, která začala tvořit po přestěhování do anglického Newcastle v roce 2020. No a po návratu do Česka se potom Telero začala vystupovat solově za pomocí live loopingu, což ovlivnilo nový rytmický a elektronický směr její hudby. Dost často vystupuje na showcase festivalech, takže byla i součástí Eastern European Music Academy na Eurosoniku v Holandsku. Tady je druhá z dnešních novinek, Caterpillar a Telero. I'm a caterpillar, outgrowing myself quicker. I'm a caterpillar.

0: Tele Caterpillar.
1: Telero a Caterpillar, druhá z dnešních novinek. Tou třetí bude zástupce Slovenska, kapela Le Pajaco. Le Pajaco, pokud vlastně aspoň trošičku sledujete slovenskou hudební scénu, tak jste nemohli asi přehlédnout a přeslechnout, protože to kapela, která vznikla už na jaře v roce 1996. Le Pajaco tudíž letos slaví svých 30 let. Le Pajaco pocházejí z Bratislavy a tvoří je Tomáš Sloboda, Martin Stempel a Juraj Vitéz. No a k tomu svému výročí 30 let vydávají i nové album. Přiznám si, že zatím tady nikde nevidím, jak by se mělo jmenovat. Nicméně i na tomto novém albu se bude nacházet pesnička nazvaná Sushi. Takže tady jsou slovenští Le Pajaco, kteří se pohybují někde mezi indie rockem, indie popem, ale vlastně nemají problém zabrousit až někam k rocku nebo swingu. Na Slovensku jsou samozřejmě velmi populární a my si teď tady pustíme novou písničku, která se bude nacházet i na tom albu 30. výročí. Ta písnička se jmenuje Sushi.

Slovenští Lepajaco a skladba Sushi, se kterou také mimo jiné slaví své 30. narozeniny. Nový single má venku i česká písničkářka Dagmar Plamperová. Ten nový single se jmenuje Osloví a spolu s Dagmar Plamperovou v něm zpívá i její kamarádka Magdalena Perič. Co se týče tohoto seskupení, které dost často vystupuje jako DM, čili Dagmar a Magdalena, je vlastně, mají společný projekt nazvaný Ženy pestré jako krajina. Seznámili se u Zázvorového čaje v roce 2024, od té doby spolu tvoří a v červnu 26. vyšel právě jejich první společný single, který se jmenuje Oslofí a který samozřejmě najdete na Spotify a dalších jiných sítích. Jinak, protože to vím, mám můžu prozradit, že Dagmar Plamperová vystoupí v Kaštanu 5. září. A respektive před Kaštanem na Open Air Koutku. No a vy si nyní už poslechnete čtvrtou dnešní novinku ve Velké sedmě. Dagmar Plamperovou spolu s Magdalenou Perič a skladba nazvaná Oslofí.

To byla čtvrtá z dnešních novinek. Dagmar Plamperová spolu s hostující hostickou Magdalenou Perič a skladba nazvaná Oslov jí. Pátou a poslední novinkou uzavřeme sérii dnešních novinek ve světě hip-hopu, protože jsou pod ní podepsaní Dirty Depressa a Arty, což jsou pražští umělci, kteří představují právě svůj nejnovější společný projekt, album Back the Water, Back to the Valley. Jejich nejvyšší album reflektuje hluboce intimní pocity, lásky, ztráty a touhy a spojuje často melancholický, ale vždy upřímný vokální projev Dirty Pressy s nenápadnými elektroakustickými melodiemi. Duo na albu se pokusilo osvětlit dualitu ztráty něčeho drahého na srdci a jejího překonání ve výsledku jako akt sebeuzdravení a znovu navazení lásky k sobě samým. Tady jsou Dirty Depressa a Arty a Famous World z jejich nového alba.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Tak musím konstatovat, že informace, kterou jsem tady měl přeloženou, že Dirty Depresse, český hudebník a rapper, v tomhle případě byl lehce zavádějící, neboť tady se opravdu nerapovalo. Nicméně Dirty Depresse je tedy autorem a zpěvákem tohoto songu, zatímco a ty je tu v pozici producenta a kytaristy. Ještě můžu doplnit, že tady jejich společné album, na které ještě jednou zopakuji, se jmenuje Bring the Water Back to the Valley, vyšlo 30. června. A my se můžeme vesele pustit do míst postupujících, to znamená v tuto chvíli jsme na tom 15., to je novinka z kola minulého, znovu obnovená, nebo možná znovu probuzená, řekněme, moravská skupina Detikol a jejich skladba nazvaná Liščí.

Dobrej. Datikol. Kapela, která vlastně má za sebou poměrně dlouhou existenci, ale teď o ní dost dlouho nebylo moc slyšet a minulá nasazená novinka tady vyskočila na 15. místo. Na tom 14. jsou Silhouette, skladba, kterou společnými silami vyplodili MAD 213 a Tokyo Drift, ale tu už tady máme v tuto chvíli třetí týden.

0: mat 213 a siluety, ve kterých mu zaspívala i Tokyo Drift. Na místě 14. a jak tak koukám na náš přehled, pouhý jeden hlas, ne, 13. Na místě 13. má pouhý jeden hlas více, dostala skladba 19, pod kterou je podepsaný Pokoj 25, což je projekt producenta, který se říká Skorn.
1: Jednou, až všichni odmluví.

0: konečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

19 a pokoj 25. Máme tady další pozici a na té se nachází hot folková kapela Zimní pneu a píseň se jmenuje Džuba.

zemní pnou a džubály. Musím se přiznat, že vůbec nechápu, nebo netuším tak, nechápu je blbý slovo, netuším, co to slovo znamená. Ani z toho textu jsem to nějak nevyrozuměl. Nicméně tato ta úplná formace z nabídky labelu Poly 5 je celkem plodná a i tahleta skladba se zdá se jim docela povedla vzhledem tomu, že jí vaše hlasy pro dnešek tedy vynesly až na 12. místo. Na tom 11. jsou SS z lesa, plzeňská mokorová kapela, která s počátkem poprázdninového času chystá své další album a na tom bude skladba Vykoupení.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB Plus a na podcastech.
4: Slyšeli jste v tuto chvíli 11. příčku dnešní parady Velká sedma, Esa z lesa a Vykoupení. Na místě 10. je jedna ze stálic našeho žebříčku, a to konkrétně Lenka Zbořová alias Pivoňka a její single Ve třetím patře, který tady dneska už slyšíme po sedmé, takže pak, když nezvítězí, tak příště už ho neuslyšíte, ale vlastně dosáhl toho maxima, kterého tady skladba může dosáhnout. Pivoňka a Ve třetím patře dneska na 10. pozici a 7. týden v našem žebříčku.

kratička, ale velice emotivní skladba ve třetím patře a nový single Pivoňky, která debutovala na konci minulého roku. Zatímco Pivoňka je stále ještě novým jménem na české hudební scéně, kapela Budoar Staré dámy už se na ní pohybuje nějaký 27. rok, pokud si dobře pamatuji. Budoar Staré dámy chystá nové album a na něm je i skladba To nemůžu být já.

To bylo z Brna pocházející Budvar Staré dámy, skladba nazvaná To nemůžu být já, skladba, která, jak už jsem říkal, se vyskytne na následujícím albu Budvar Staré dámy, který se jmenuje v úplně pitomě době a vyjde tradičně na značce Indies Scope. Minule tedy 11. místo, dneska místo 9. O příčku výše je taktéž z Brna pocházející písničkářka Tereza Hrabiny a ta má venku novou skladbu nazvanou Jiný jméno na zvonku. Tady je.

Tras Hrabiny a jiný jméno na zvonku nový single. Nový single má i brněnské, další vlastně brněnské trio Tisíčáci, to ovšem stejně jako Budar Staré dámy funguje už více než 4 století a nová deska těch Sičáků, samozřejmě v čele s performerem a zpěvákem Petrem Vášou, se objeví hned na začátku září a bude tam tedy i tahle ta písnička V zimě příroda spí.

V země příroda spí, ty syčáci, Petr Váša, Tomáš Frolech, Petr Zavadil a skladba z jejich chystaného nového alba dneska na 7. pozici o Velké sedmě. Na té 6. je kapela, která ještě existuje o nějakých hezkých pár let déle než ty syčáci, a sice pardubická, nebo původem pardubická Vypsaná fixa. Od této máme skladbu Neurčité obavy. A jak to koukám, tak je tady podobně jako Pivoňka dneska už 7. týdnem. Takže pakliže nevzvítězí, příště už ji neuslyšíte. Pro dnešek ale 6. pozice, Vypsaná fixa a Neurčité obavy.

0: vypsala fixa a neurčité obavy na místě šestém.
1: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
0: Posloucháte Velkou sedmu a před námi je prvních pět míst dnešního kola. Ještě za chvilku si pustíme samozřejmě pravidelnou pamětnickou skladbu, ale ještě vám nechám to páté a čtvrté místo. Na tom pátém je Pozhudba a skladba Polana 26, tedy nová verze z nové desky, kterou Pozhudba aktuálně vydala. Skladba samozřejmě už je data staršího.

0: Ježíš, co to dělá? Rádio 1. Jiné rádio než jiné rádio.
1: Tak teď nastal čas tady na tu skladbu, která říkáme pamětnická, skladbu, pro kterou nemůžete hlasovat, která je nesoutěžní, kterou se pouze vracíme do času minulých. Na mě dneska vybaflo, myslím, že z Facebooku nebo od někud úplně náhodou, nečekaně, že by měl dneska narozeniny David Stypka. David Stypka je ročník 79, což znamená, že dneska mu bylo 47 let. To, že mu nebylo 47 let, samozřejmě všichni víme, proč je. A pak jsem si říkal, že docela dobrý na něj zazpomínat. A navíc skladba, kterou si pustíme, pochází z roku 2014. To znamená, že už stará dlouhých 12 let a to myslím, že je dostatečné na to, aby jsme jí mohli dát co by pamětnickou. Jak tak tady koukám dokonce do playlistu Rádia 1 byla zařazena 5.5. roku 2014. Ta skladba se jmenuje Čaruj a vyšla na značce Indiscope a my si teď tady Davida Stypku, který vlastně umřel dřív, než se stačilo opravdu pořádně proslavit, čemuž by určitě dřív, či později došlo. No, tak si ho tady připomeneme v dnešní velké sedmě prostřednictvím skladby Čaruj.

Tak to byla dnešní pamětnická vzpomínka na Davida Stipku, samozřejmě za doprovodu kapely Benjis, skladba Charlie se stejnojmenného alba z roku 2014, jenom tady koukám, že máme tady v našem studovém počítači chybičku, protože tato věc už vyšla na značce Singleton. Tak, čímž samozřejmě se omlouvám za předchozí mystifikaci. Máme tady první trojku dnešní Velké sedmi. Na tom třetím místě je, což jsem vlastně dneska příliš nezdůrazňoval, nejúspěšnější novinka z kola minulého, nový single Marie Kešlovsky a skladba nazvaná Jsou dny.

0: byla Marie Čišlovský a Jsou dny, minulá novinka, dnes rovnou třetí místo ve Velké sedmě. Ještě možná mohl doplnit, že ze všech těch pěti minulých novinek se nám do žebříčku dostali čtyři, takže nám to docela hezky zamíchali. Vlastně pouhá jediná, které se nepodařilo postoupit, byla skupina Stratopilot. Nicméně tentokrát se nám to zamíchá asi ještě více, protože máme hned několik skladeb právě na zmiňovaném sedmém týdnu a uvidíme, jak to tedy jejich vypadnutí nebo odsunutí se projí v celkovém pořadí. Každopádně na místě druhém, stejně tak jako minule, jsou Past, jejich nový kousek Vemte to za mě z alba Fotr. Já jsem viděl Past před 10 dny na festivalu v Boskovicích, kde uzavírali první vlastně z těch dvou plnohodnotných dnů a celkově teda druhý den, aby byl úplně přesný, a musím říct, že mě až docela překvapilo, jak obrovský kotel tam faninky Pasti vytvořili a jak je dlouho nechtěli pustit z pódia. Tady je Past a Vemte to za mě, pro dnešek stejně jako minule, druhé místo, a abych doplnil statistiku, tak čtvrtý týden v našem žebříčku.
1: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek, dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, když buchur mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo mě.

0: nemůžu, pozvěte to za mě.
1: Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, bonusy, moje stage bude teď open space.

práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!

past a vemte to za mě. Pro dnešek tady druhá příčka ve velké sedmě. Ještě než si pustíme příčku první, tak si tak vám oznámím, neboť už jsem mezi tím dávno vylosoval jména dnešních výherců. A dnešní tři výherci dostanou lístky na Repete Fest, který se koná od 24. do 26. července v zámku Rožmitale pod Třemšínem. V zámku Rožmitale pod Třemšínem vystoupí například Pokoj 25, který jste tady dneska slyšeli, ale třeba i Laser Viking nebo Taige, které taky můžete znát z Velké sedmi. No a vy, kteří nebudete vylosováni, tak i příští týden se bude hlasovat o lístky na festival, ale to řeknu až za chvilku, teď tady ta jména tří dnešních výherců. Těmi totiž jsou Markéta Pekhartová, Ilona Králová a Filip Suchý. Takže Filip Suchý, Ilona Králová a Markéta Pekhartová jsou třemi dnešními výherci, které ještě jednou zopakuju, dostávají lístky na festival Repete Fest na zámku Rožmitale pod Třemšínem. A vy, kteří jste vylosováni nebyli a nic jste tady tím pádem dneska nevyhráli, nemusíte vůbec být smutní, protože můžete být vylosováni příští týden a příští týden se budou vybírat výherci, kteří dostanou lístky na festival elektronické hudby a audiovizuálního umění s názvem Bučení, který proběhne od 31. července do 1. srpna v přespolní u Lubné u Poličky. Takže v Lubné u Poličky festival Bučení. Tady se bude o něj losovat příští týden. Ještě tady mám poznámku, že tam vystoupí například Ekmeet, nebo Baby Doom, nebo Oliver Thor, Sagilosem, Pajtakisem a určitě i mnoho dalších. No a v tuto chvíli už mi nezbývá, než pustit skladbu na prvním místě a tady musím tady opět zopakovat naše pravidlo, že skladba, která je na prvním místě a zvítězí a přestože tady je 7 týdnů, tak nevypadne, ale se trvává dál, když zůstane tady na tom prvním místě. A to přesně se dneska stalo Katarzy, která tady minulý týden byla po 7., ale protože vyhrává, tak ji dneska uslyšíte po 8. Katarzia a skladba, která otevírá její letošní album, které všem rozhodně doporučuju, které se jmenuje Pozvím a nepridem a stejně tak se jmenuje i ta skladba. Dnešní výherce Velké sedmi, Katarzia.

0: ci sbavo. Maggio rap je tvoj svet, fuck it. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopak, prišli sa ožrať. Im stačí fed, rich boy, pozrať. Si HM-ko hudby, len na to tak netlač. Druhý deťom, vibe Karlovy Vary. Pop starší, počuli už stokrát.
1: Želám ti, nech sem darí.
0: Gela, predlžené vlasy z ruských panín pod obočím byky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, botox, ste

0: je, čau, Lauro. Co tady sedíš, jak suva na hnoji? Ty zase nemáš ani korunu, to jsi hrála karban, co?
1: Trochu jsme hráli, no, ale stálo to za to. Prostě ruka, moje ruka byla plná trumfu. Až tam přišel ten vod naproti, ten zrzavý. Vytáhnul velkou sedmu. To bylo v háji.
0: To jsi fakt neměla šanci.
2: Skončila nám dnešní velká sedma v podobě tedy vítězného místa. Před námi na úplný závěr už je jenom, ale pouze rekapitulace. Jako první novinku jste dneska slyšeli Blue Chesterfield a skladbu Angels.

No a konečně páté místo mezi novinkami dvojice Dirty Depressa a Arty spoluautorská tedy spoluinterpretační dvojice a jejich skladba Famous World.

Jedinou trochu hlasitější a drsnější skladbou v našem žebříčku jsou aktuálně plzeňští SS Lesa pro dnešek na 11. místě se skladbou Vykoupení.

ještě před Martou Kovářovou a Buduarem Staré dámy skončila i Tereza Hrabíny, další jméno ze silného brněnského zastoupení v dnešním kole. Skladba nazvaná Jiný jméno na zvonku.

Na čtvrté místo tentokrát poslali Fluxe, jeho nové album Phonopolis a na něm skladba Railway Electro.

0: kůžu, pozvěte to za mě. Koupím si kravatu,
1: hrdi na 5 hodin. Past druhé místo, Katarzia, první místo.
2: Nikdy žádný názor, dokola mený, bičí zbavu.
1: Pozemaně prýděm.
2: Stačí suba, spoušit a fed. Im stačí kopák, přišli se užrať. Im stačí fed, bridge boy, poza. Si HM-ko hudby, veď na to tak netlač. Druhý deťom, vibe Karlovy varí.
1: A spolu s titulní skladbou nového alba Katarzie, která samozřejmě vydává na Slnko Records, se loučí Tonda Kocábek a s ním končí i další kolo Velké sedmy na Rádiu 1, ta Velká sedma se pomalu, ale jistě blíží polovině letošních prázdnin. Ještě příští týden vás čeká jedno červencové kolo, tentokrát s kolegou Zdenkem Nojzarem, pokud se naplatu, a tak si ho samozřejmě užijte si i léto, dbejte na pitný režim, pojďte se koupat a poslouchejte nějakou pěknou muziku. A samozřejmě, pokud budete mít chuť, pošlete nám nějaký ten hlas. Neboť hlasy jsou důležité.

Velká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše Československá.

0: Rádio 1, to mají mazlíčkové rádi.
1: Reklama Rádia 1.
2: Nymburk vás zve na 1. srpna od 13 hodin na oblíbený hudební festival Přístavní slavnost. V parku pod hradbami propukne audiovizuální zážitek plný pohanských tanců, tajemných rituálů kapely Delorein a dalších. Přijďte na bohatý program, vstup zdarma, více na webu a sítích Nymburského kulturního centra. Těšíme se na vás.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s 3letou zárukou zdarma na InSportline.cz.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Letní slevy ve Sportismu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Reklama na Radio 1.
8: Pjatník uvádí...
9: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti.
10: 52. letní filmová škola v Uherském Hradišti včera slavnostně odstartovala a dnes už jede na plné obrátky. Sobotní den je ve znamení výtvarnice, scénáristky, kostýmní výtvarnice a režisérky Ester Krumbachové. Té je na letošní filmovce věnována celá samostatná sekce s názvem Kdo, když ne? Tato pozoruhodná dáma v rozpětí 35 let spolupracovala na výtvarné podobě několika desítek filmů s režiséry různých generací a temperamentů. Výrazně se podílela zejména na filmech tvůrců nové vlny, jako byl Jan Němec nebo Věra Chytilová. Její návrhy podle zmiňovaných režisérů dokázaly zásadně ovlivnit celkové vyznění filmů, a to nejen v jejich výtvarné podobě, ale i v jejich dramaturgii. Během sobotního dne mohou návštěvníci letní filmové školy zhlédnout hned 6 filmů, na kterých se Krumbachová podílela. Jde například o Faunovo velmi pozdní odpoledne, Kdyby tisíc klarinetů nebo Vražda inženýra Čerta. Osobnost Ester Krumbachové připomíná i výstava ve Slováckém muzeu, jejíž vernisáž se koná právě v sobotu v 17 hodin. Do soukromí Ester Krumbachové nahlédneme prostřednictvím fotografií oceňované Libuše Jarcoviákové. V průběhu sobotního dne se v ulicích města mohou návštěvníci setkat i s Jiřím Lábusem. Ten bude hostem na dopolední projekci filmu Jana Švankmajera Spiklenci slasti i na večerní projekci filmu Klauni režiséra Viktora Tauše. Letošní filmovka připomíná i sté výročí od vzniku legendárních loutek Spejbla a Hurvínka. Na scéně Slováckého divadla je tak připraveno představení Hurvínek a nezvaný host. S letní filmovou školou je už léta spjaté i vystoupení takzvaných slamerů, tedy vyznavačů žánru slam poetry. Souboj v poezii, o jehož vítězi rozhodují přímo diváci na místě, si už dávno získal široké publikum. Pod taktovkou Ondřeje Hrabala, mistra České republiky z roku 2018, se ve stanu literatury představí například Drž Grešle, mistrině duoslemu z loňského roku. Sobotní večerní program doplňuje od 20 hodin legenda československé hudební scény a čerstvý nositel ceny Anděl Richard Miller. Nezaměnitelný hlas, silné texty a charismatická pódiová energie z něj udělali nespochybnitelnou ikonu. Na filmovku přiveze své největší hity. Mladší ročníky ale možná dají přednost druhé hvězdě aktuálního hudebního nebe, a to cenami ověnčenému slovenskému producentovi, který si říká Fulcrum. Před skokankou mu bude mladá zpěvačka a rapérka Zara Fey, která vzešla z výzvy pro lokální mladé hudební tvůrce Stadika. Show obou originálních hudebních osobností je v plánu v prostorách klubu Mír od 9:30. Více na lfs.cz.
9: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti.
10: Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
1: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz

Jedenáctá hodina nám odbyla a proto vám příjemný poslech od velkého černoučkého mikrofonu na všech frekvencích Rádia 1 přeje Tomáš Vidra. Začíná pořad Staré poledne, kdy si pouštíme interprety, na které jste dávno zapomněli nebo které jste ani neznali z let 60. a 70. Někdy i něco novějšího, někdy i něco ještě staršího. Jedno je jistý, žádný. Ty notoricky omletý kousky to rozhodně nebudou. No a protože hudby mnoho času málo, hned začneme úžasným dámským vokálem, psal si to Mirek. Tady je kapela Frampy se svojí zpěvačkou Inge Rumpf a skladba s názvem Take Care of Illusion. Příjemný poslech dnešního starého poledne přeje Tomáš Vidra.

Tolik Inga Rumpf a kapela Frampy. Album z roku 72. Take Care of Illusion. Teď už je tady skupina, která se říkala Black Horse. Jejich album vyšlo v roce, jestli se nemýlím, 79. A my si z něho dáme skladbu s názvem Pekelný hotel. Hell Hotel.

Tolik Black Horse a jejich deska z roku 79. Teď už jsou tady kluci, kteří si říkali SRC, což byla zkrátka na Scott Richardson Case, a my si dáme skladbu Interval z jejich desky z roku 68.

Tohle je kapela SRC, byli z Detroitu, z Michiganu a tam zůstaneme, protože tam taky působila kapela, která si říkala Third Power. Album Believe vyšlo v roce 1970 a my si z něho dáme skladbu s názvem Like Me, Love Me.

Docela fofr. To byla kapela Third Power z Detroitu v Michiganu, deska Believe z roku 70. Teď už je tady britská formace Aardvark, což je takový to roztomilý zvířátko, kterýmu se říká hrabáč kapský. Ovšem na desce je ten hrabáč takový maňkatej a vedle něj je trpajzlík. Dneska je z roku 1970 a my si z ní dáme skladbu Copper Sunset.

Tolik kapela Aardvark, jejich deska z roku 1970. Teď je tady jedna taky, jako Aardvark, britská partička, ale tato je hodně zapomenutá. Rénia. Album First Offenders vyšlo v roce 73 a my si z něho dáme skladbu Breakneck.

Tak tolik kapela Rhenia, partička z Británie. Teď už se podíváme za formací A Privilege, kteří natočili skvělou desku v roce 69 a my si z téhle desky pustíme skladbu s názvem It's Yesterday.

Tolik kapela Zire a jejich deska Every Inch a Man z roku 81, Angel of the Highway. Teď je tady formace UFO. Album se jmenuje Life at Hippodrome z roku 74 a skladba s názvem Space Child.

Kapela UFO a jejich deska Life at Hippodrome z roku 1974, to byla skladba Space Child. Teď jsou tady Marshall Tucker Band, jejich deska z roku 1973 a skladba s názvem Can't You See je pro Jakuba od Marcela, protože dneska má Jakub svátek.

0: Marshall Tucker Band.
1: Reklama Rádia 1.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz.
4: Shell. Go well.
5: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s 3letou zárukou zdarma na InSportline.cz.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou sýr slanina Twister nebo sýr slanina Zinger.
7: A s kódem KFC LETO si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC LETO a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Reklama na Radio 1.
0: No a už tady máme kapelu Youngbloods, který po Marshall Tucker podrží tu vlajku jižanského roku. Youngbloods, album z roku 67 a skladba s názvem Darkness, Darkness.

Tak tolik partička s názvem Young Bloods a jejich deska z roku 67. Teď už je tady kapela z Clevelandu ve státě Ohio, která si říkala Blitz. Jejich deska Oga Erutuf vyšla v roce 1975. A my si z téhle desky dáme skladbu s názvem Just a Singer. Ale nenechte se mát, to Oga Erutuf se jenom čte pospátku a znamená to Future Ago. Tady jsou Blitz.

Tolik kapela Blitz a jejich deska Oga Erutuf z roku 75. Teď už jsou tady britští Leavehound, album Growers of Mushroom, skladba s názvem Hip Shaker.

Tolik britská kapela Leafhound, album Grows of Mushrooms, jako 81. Teď zase do USA za kapelou Electric Prunes, album Mass in F Minor, čili asi by se to dalo říct, že to je mše v F-moll, je z roku 68. Skladba se jmenuje Glow.

Miner z roku 68, skladba Gloria. Teď je tady partička, která si říkala Oil Paint. Album vyšlo v roce 71 a my si pustíme píseň s názvem All for Love.

Tolik kapela Oil Paint, jejich deska z roku 71, skladba All for Love. Teď už je tady skvělá bluesová dvojice Albert King a Stevie Ray Vaughan. Album In Session a skladba s názvem Blues at Sunrise.

Albert King a Stevie Ray Vaughan in Session Blues at Sunrise. Teď je tady Willie Dixon, jeho deska I Am The Blues z roku 1970, Little Red Rooster.

Tolik Willie Dixon and the Blues roku 1970. Teď už jsou tady Finchley Boys, album Everlasting Tributes, rok 72. I'm not like everybody else.

Finchley Boys ze státu Illinois. A jejich deska Everlasting Tribute z roku 72. Teď jsou tady Hookfoot, deska s názvem Life in Memphis z roku 72 a skladba s názvem Cruisin'.

Tolik kapela Hookfoot, album Life in Memphis, roku 82. No a když si pustíme kapelu Crow, tak se s vámi loučí Tomáš Vidra. Těším se na slyšenou příští sobotu. Pokud si budete chtít dnešní pořad poslechnout ještě jednou, tak za chvilku na platformě YouTube stačí zadat název Staré poledne a skočí to tam na vás. No a nebo když se chcete o některých zajímavých deskách dozvědět něco víc, tak také na platformě YouTube, jmenuje se to Music 69, anebo 1000 alb na pustý ostrov, kde spolu s kytaristou kapely Red Baron Band Pavlem Kováčem vyprávíme o zajímavých deskách. Takže dnešní Staré poledne končí, jako poslední je tady kapela Crow, album Crow Music z roku 69 a jejich hitový single Evil Woman, mějte se fajn.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Reklama na Radio 1.

Vypadá to, že se už pomalu blíží jedna hodina popolední a nejenom, že to vypadá, ale téměř, ne téměř, naprosto jisté, že na našem vysílacím pracovišti došlo ke střídání a že zla zastupujícího ředitele Zeměkoule se ujel Ondřej Štindl, jehož privilegiem bude koordinovat vaše akustické prožitky až do 5. hodiny odpolední. Mou intencí je, abyste všichni byli šťastní samozřejmě a taky nějak to na mě přišlo, že se mi to ze začátku nechtělo nějak moc rozpolovat, což potvrzuje i tato skladba od umělce, který se říká Sven Wunder. Jmenuje se Liquid Mountain, pak několik let stará skladba, společná skladba Danger Mouse a zpěvačky Karen O, která se jmenuje Redeemer, a pak ještě starší prosluněný kus End of Time od Groove Armada.

vemlouvavou a houpavou melodii natočila před mnoha lety kapela Groove Armada dál mírně psychedelické latino v podání osvědčeného Adriana Quesady. Skladba se jmenuje, nebo píseň se jmenuje Tu Poder. Tu Poder.

nebo tato píseň z desky kytaristy Adriana Kesady se jmenuje Tu poder, naváže na ní osvědčený Curtis Harding, Out in the Black.

Adrianovi Kesadovi se na naší frekvenci rozpřemýšlel Kody Záring. Píseň se jmenuje Audin Black Doll, kapela Sej Šiši z jejich, myslím, letošní desky. Skladba Cut and Rewind.

Tato píseň se skočným klavírem a lehounkým saxofonem se jmenuje Get on the Boat, natočil Prince. Až skladba skončí, uslyšíte upoutávku na kulturní, na nejkulturnější leto Radia 1 a pak se uslyší.

kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta pokračuje s Noir Film Festivalem. 14. ročník nezaměnitelné žánrové přehlídky filmů Noir se letos uskuteční na Hradě a v podhradí českého Šternberka, kam se vrací po roce v rámci střídání dvou hradů z Křivoklátu. Nabídne na 56 filmových projekcí, zejména klasických detektivek a dramat, ve čtyřech historických sálech, na jinak soukromém horním nádvoří a v kině Sokol pod Hradem. Těšit se můžete mimo jiné na britský noir, soukromé očko Phila Marlowa a slavnou Marilyn Monroe v netradiční roli. Festival trvá od 19. do 22. srpna. Více informací na noirfilmfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou víkendových pasů na Noir Film Festival najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Terry Pratchett Obléknu si půlnoc. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Knihu Ripley pod zemí. Pokračování příběhu okouzlujícího psychopata, ve kterém se kolotoč lží a zločinu znovu roztáčí. Vydává Slovart.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

pro další ukázku hudebního žánru, kterýmu by se dal říkat lehce zkouřeném latino, vám předvedla, nebo předvádí kapela Marinero. Píseň se jmenuje Frisco Ball. Dál změna geografická i změna v náladě. Důrazný kus od dříve běloruských, dnes už exulánských Malčat.

To byla trocha běloruského chmurného majestátu písně od Molča Dama dál pradávního Order.

Ta píseň od New Order se jmenuje Sunrise, je z desky Low Life, tak pradávný, že jsem si v hlubokých 80. letech koupil v prodejně polského kulturního centra, prosím vás, dál celkem současná australská kapela Floodlights, píseň.

Tahle píseň se jmenuje Suburbia, natočili australská kapela Floodlights, dál z nového alba zábavné skupiny mladých lidí, která se říká Yard Act. Píseň se jmenuje Over the Barrel a do reklamy ještě celkem brutální živá verze skladby LA Woman, jaký nahrál Ty Siegel a jeho příležitostná skupina The Muggers.

0: Reklama Rádia 1.
1: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou sýr slanina Twister nebo sýr slanina Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Reklama na Radio 1.

Chviličku před 2 hodinou odpolední slyšíte umělce z Texasu, umělce Devona Gilfiliana. Píseň se jmenuje Hold On. A dál jiný umělec z Texasu, tentokrát osvědčený Charlie Crockett, vydává jednu desku za druhou a z té poslední je skladba Kentucky 2.

To by byl prosím pěkně Charlie Crockett, píseň Kentucky Too Long Dal. Umělec, který se říká Love Burns, a jeho krátká a výstižná skladba Drawn Together.

Po Love Burns uslyšíte píseň z nový desky This is Lorelei. To je název kapely, prosím pěkně. Název písně Dreams Away.

Tato dusavá píseň se jmenuje Dreams Away, na svojí poslední desku ji natočila kapela This is Lorelei. Dál křehlčí umělec už podle pseudonymu Youth Lagoon. Píseň se jmenuje Canary.

Señorita Lagoon se jmenuje Canary a dál uslyšíte titulní skladbu společného alba dvou výrazných umělců rozdílných generací. Člověka, který se říká Panda Bear a Pete Kembra z dávných Spaceman 3, který už v těch dobách vystupoval jako Sonic Boom. Ta skladba se jmenuje A of When, za tím Ačkem je otazník, ale nějak jsem to tam nadspat tím hlasem nedokázal.

Po Panda Bear a Sonic Boom slyšíte ještě Mary Boone, píseň od Vampire Weekend, pak krátké oznámení a hned po něm mladý umělec, který se říká Villager.

yada, yada, yada, yada.

0: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti. Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
1: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz

je ten umělec, který si říká Village v této písni naléhavým způsobem klade otázku What does it mean? Vystřídá ho Kevin Morbis, jeho nový desky Little Wide Open, která je, řekl bych, celá pěkná. A je na ní i tahle skladba, která se jmenuje Natural Disaster. Pár verši do ní přispěla, nebo pár zaspívanými verši do ní přispěla Lucinda Williams, Co chtít víc.

Kevin Morby a jeho píseň Natural Disaster z jeho nový desky Little Wide Open doporučuju. A dál koncertní, celkem jako nedávný koncertní záznam příležitostně obnovené skupiny Luna, jejich provedení písně od dávných Beat Happening, která se jmenuje Indian Summer.

byla píseň táhla jak indiánské léto, Indian Summer v provedení Luny, pak Velvet Underground, přátelé, skladba New Age z desky Loaded, kterou ta kapela končila.

Velvet Underground jste slyšeli, nebo ještě slyšíte roztažený závěr skladby Good Hand od Saint Seneca. Do reklam pustím ještě Daniela Lopatina, který používal umělecké jméno Oneotrix Point Never, významného skladatele filmové hudby například.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s 3letou zárukou zdarma na InSportline.cz.
5: Reklama na Radio 1.

Za pár minut budou 3 hodiny odpoledne a tento významný časový milník doprovází kapla Ladytron titulní písní svý desky Secret Dreams of Thieves. Dál podobným trochu stylu Američané ze skupiny STRFKR. Skladba má název Feelings. Máme všichni.

Tak toto byla ta píseň Feelings, kterou vystřídá od protinožců umělec Alex Cameron. Teď má novou desku v takovém tom jeho stylu, který bych řekl je na hraně parodie osmdesátkových kusů. Pouštím z ní píseň, která se jmenuje Red Hook Rain.

A žhavou novinku Alexe Kamrna vystřídá dávná klasika, píseň Just Another High od Roxy Music.

Tak to byly prosím pěkně Roxy Music, Just Another High. Vystřídání budou celkem novou písní od kapely, od oprásklé kapely, která měla tu oprásklost pojmenovat se Twin Peaks, a skladba se jmenuje po dívce jménem Lolisa.

Twin Peaks vystřídala kapela s podobně znějícím názvem Twisted Teens. Zábavná kapela, přátelé. Jak myslím, dosvědčuje píseň Weather the Season a do přehledu Velký sedmi ještě takovou podobným způsobem syrovou skladbou slyšíte od britských CMTF. Jmenuje se

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival experimentální elektronické hudby a audiovizuálního umění s názvem Bučení. Ten se koná od 31. července do 1. srpna na platformě Přespolní v Lubné u Poličky a vystoupí tam například Eggmeat, Baby Doom nebo Oliver Thor a Agelos Paitakis.

Po přeladu Velký sedmi slyšíte píseň Chiméra z nový desky od Howlin' Bells, dál opět celkem nový desky Ach, jsem tak aktuální od Kurta Weila 99 BPM.

2012, but it felt like 2014 then. And I know you still

Kurt Weill, 99 BPM, vystřídán bude Corim Henstem na jehož zářijové vystoupení v Praze se celkem těším. Píseň se jmenuje Ghost Ship. Oh,

kterého Hansona vystřídal David Bowie v písni Teenage Wildlife z desky Scary Monsters. Tak a po něm koncertní záznam The War on Drugs písně Come to the City.

0: The War on Drugs slyšíte lyonskou kapelu The Liminanas spojenou pro tuto příležitost se zpěvákem Bertrandem Belénem, jinak až dohrají, uslyšíte reklamy a pak hned zpravodajství z letní filmové školy. Bude to informačně výživný úsek našeho vysílání.
1: Ce fut la suite.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
2: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Reklama na Radio 1.
6: Pětník uvádí
7: zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti. 52. letní filmová škola v Uherském Hradišti včera slavnostně odstartovala a dnes už jede na plné obrátky. Sobotní den je ve znamení výtvarnice, scénáristky, kostýmní výtvarnice a režisérky Ester Krumbachové. Té je na letošní filmovce věnována celá samostatná sekce s názvem Kdo, když ne? Tato pozoruhodná dáma v rozpětí 35 let spolupracovala na výtvarné podobě několika desítek filmů s režiséry různých generací a temperamentů. Výrazně se podílela zejména na filmech tvůrců nové vlny, jako byl Jan Němec nebo Věra Chytilová. Její návrhy podle zmiňovaných režisérů dokázaly zásadně ovlivnit celkové vyznění filmů, a to nejen v jejich výtvarné podobě, ale i v jejich dramaturgii. Během sobotního dne mohou návštěvníci letní filmové školy zhlédnout hned 6 filmů, na kterých se Krumbachová podílela. Jde například o Faunovo velmi pozdní odpoledne, Kdyby tisíc klarinetů nebo Vražda inženýra Čerta. Osobnost Ester Krumbachové připomíná i výstava ve Slováckém muzeu, jejíž vernisáž se koná právě v sobotu v 17 hodin. Do soukromí Ester Krumbachové nahlédneme prostřednictvím fotografií oceňované Libuše Jarcoviákové. V průběhu sobotního dne se v ulicích města mohou návštěvníci setkat i s Jiřím Lábusem. Ten bude hostem na dopolední projekci filmu Jana Švankmajera Spiklenci slasti i na večerní projekci filmu Klauni režiséra Viktora Tauše. Letošní filmovka připomíná i sté výročí od vzniku legendárních loutek Spejbla a Hurvínka. Na scéně Slováckého divadla je tak připraveno představení Hurvínek a nezvaný host. S letní filmovou školou je už léta spjaté i vystoupení tzv. Slamerů, tedy vyznavačů žánru slam poetry. Souboj v poezii, o jehož vítězi rozhodují přímo diváci na místě, si už dávno získal široké publikum. Pod taktovkou Ondřeje Hrabala, mistra České republiky z roku 2018, se ve stanu literatury představí například Drž Grešle, mistrině duoslemu z loňského roku. Sobotní večerní program doplňuje od 20 hodin legenda československé hudební scény a čerstvý nositel ceny Anděl Richard Miller. Nezaměnitelný hlas, silné texty a charismatická pódiová energie z něj udělali nespochybnitelnou ikonu. Na filmovku přiveze své největší hity. Mladší ročníky ale možná dají přednost druhé hvězdě aktuálního hudebního nebe, a to cenami ověnčenému slovenskému producentovi, který si říká Fulcrum. Před skokankou mu bude mladá zpěvačka a rapérka Zara Fej, k která vzešla z výzvy pro lokální mladé hudební tvůrce Stadika. Show obou originálních hudebních osobností je v plánu v prostorách klubu Mír od 9:30. Více na lfs.cz.
6: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti.
7: Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
8: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Piatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Piatník.cz.

jsou skoro, skoro přesně 4 hodiny odpoledne, to znamená v řádu kosmu nic moc důležitýho, v řádu éteru. Ovšem, to znamená, že začíná svou poslední hodinku svého dnešního účinkování na rádiu a taky, že ji začnu a tak plus minus půl hodiny do kulturního servisu ji budu držet spíše tichou. Otevírá ji úvodní hudba Wendersova filmu Paris, Texas, kterou natočil Ray Cooder, pak příležitostné australské trio Tex, Don and Charlie, taková vymlouvavá a trochu i omlouvavá skladba What I Done to Her.

prosím, byla skladba od australského tria Tex, Don and Charlie a dál. Příbuzném duchu americká kapela Hound Month, píseň Rodeo.

Tato teskná píseň se jmenuje Rodeo, natočila i kapela Hound Mouth. Další skladba bude z nový desky, řekl bych, velmi pěkný nový desky britský umělkyně, řekněme, vyšší střední generace Beth Ordnoy. Skladba se jmenuje Cigarette.

Píseň se jmenuje Cigarette Curls, natočila ji na svou novou desku Beth Ordnová. Vystřídáne bude skladbou letitou a osvědčenou. Otis Taylor vyspívá svou zlomenou frustraci v písni Lost My Guitar. Pak taky trochu jako truchlivější. Britská umělkyně Sophie Jamisonová ve skladbě Highway.

0: day, my lord. Ta poslední skladba před kulturním servisem se jmenuje You Want It Darker, na úplně poslední desku, kterou zaživa natočil, no, vydal i zařadil Leonard Cohen.
1: Magnified, sanctified be the holy name, vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker, we kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker,

0: Kulturní servis.
1: Je to tak. Mám v ruce příslušné listinné podklady, abych vás mohl seznámit s kulturním servisem Rádia 1 na sobotu 25. července, prosím pěkně. Kdy například probíhá v Unitickém pivovaru poslední ročníček ukulele festivalu, opakuji, v Unitickém pivovaru, který je v Uněticích. Taky pokračuje letní filmová škola v Uherském Hradišti a multižánrový festival Landscape na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. V kině Dlabačov dávají od 7:30 Supergirl, od 8:30 Odysseu, v kině Pilotů od 7:20 Pozvání, od 9:00 Není jiná možnost, Edison Film Hub, od 7:00 Smrtelné zlo v plamenech, od 10:00 Leviticus a v letním kině na Dlabačově od 9:45 film 1941. V Tereziánském křídle Pražského hradu můžete vidět výstavu Czech Nature Photo v galerii Středočeského kraje Melcel Kincel Hilmar 1968 až 78 ve Veletržním paláci se připomíná 230 let Národní galerie v Doxu, Hit by News, galerie hlavního města Prahy v zámku Troja, Labyrint, krajina vnitřního bloudění, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2, Vrokafé, kolektiv autorů, Wall of Hope, Kunsthalle Praha, Memory of Touch 1, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, napravená křivda, příběh sbírky Štefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života. Meat Factory v galerii Koska, Borsos, Lerins, Spekta da Več. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo, Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové. Killing the Flowers Won't Delay Spring, EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos, osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice, na novoměstské radnici Zdeněk Mézl, odkaz starých mistrů, Arto To, galerie v Uhelném mlýně, Timo Bude, Karpuchina galerie, Natalie Pejchová, Stay in Touch, Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026, galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel, Troml, na Pražském hradě v jízdárně, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění, galerie C12, Michal Simek, After Image, galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign, Trafo galerie Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, fragmenty dne, světla noci, v koleji 1 v Březnici, Jaromír 99, ve Vylepele Antonín Střížek, Svět odvedle, The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Joao de Vivre. V Bike Jesus dnes se koná lik a hrají Honey, Rice, Tatomet, Amygdal a další. Groove Bar od 9:30 chata. U Bukanýra od 11:00 DJs Sonority Live plus DJ set Aros Michael S. Rossignol. V Jazz Doku už ve 4:00 začal Jazz on the Roof Smith Kafka Quartet. Od 9:00 tam je What the Funk. Cargo Gallery od 7:00 Radim Šváb a v klubovně Povaleč od 7:30 Undertone. Jinak na Rádiu 1 od 5:00. Nová hudba na Rádiu 1 od 8:00 NSFV a od 10:00 The Workout. A je to vše z kulturního servisu.
2: Hitparáda Rádia 1. Pojďme si představit čerstvé novinky v hitparádě Rádia 1. Na úvod je tady elektropopový track Copycat od Alexandry Levy, která si říká Ada Lia. Legendární trio Dinosaur Junior oznámilo už svoje 13. album, které vyjde na konci srpna. Hrajeme si skladbu Several Got Away. Jako třetí novinku tady máme velmi sympatickou britskou zpěvačku a skladatelku Lily Juniper, Way to Love. Švýcarská superkapela Virage Zero chystá také novou desku, respektive bude to jejich debut. L'Arme de Fée, novinka čtvrtá. A na závěr tady máme projekt Nate'a Amose s názvem This is Lorelei a věc Billy Came Back. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží nové CDčko Místa krajiny od hudebnice Terezy Richtrové.
0: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Utrním servisu a přeleduji parády. Jste poslouchali píseň California Rain od Karen Joyce. Stíháme ještě pustit Andrewa Birda, píseň s nechutně dlouhým názvem A Nervous Stick Motion of the Head to the Left.

Andrew Bledovi ještě dávný Lee Hazelwood, Your Sweet Love, a končím tady pro dnešek. V podstatě už jenom slyšíte Alana Sparhawk a po něm nakonec Marianne Faithful. Ale loučím se s váma, přátelé, mohli vám tak říkat. Za dva týdny se zde opět hodlám zhmotnit. Do té doby mějte se pěkně, studujte tracklist, který již je k vaší dispozici na stránkách Rádia 1 a na můj legendární Mixcloudový profil, který najdete ku podivu na Mixcloudu pod mým jménem. Tak tam určitě zanedlouho přibudete na ten svět, teda ten se tak rád zbytečných řečí zbavený. A to je asi všechno. A dva týdny, no. Snad to nějak vydržíme. Mějte se. Čau.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s tříletou zárukou zdarma na InSportline.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15. 7.
4: Reklama na Radio 1.

0: Pozor, pozor, alarm.
1: Pozor, pozor, alarm.
0: Alarm, pozor.
1: Alarm, alarm, pozor.
0: Pozor. Právě začíná pořad Nová hudba na Rádiu 1.
2: Následující 3 hodiny vám budeme servírovat velmi čerstvé hudební novinky, které pro vás pečlivě vybral kolektiv Rádia 1.
0: Dobrou chuť. Samostatný singly a skladby z právě vydaných čerstvých desek byly za posledních 14 dní demokratickou metodou navrhovány naším více než 100hlavým kolektivem DJs.
3: 100 lidí, 100 chutí.
0: A z téhle bezedný studnice následně vzešel výběr, který vám nyní představíme.
2: Bez řečí, žánrových omezení a abecedně.
0: Perto tam, Hans!

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta pokračuje s Noir Film Festivalem. 14. ročník nezaměnitelné žánrové přehlídky filmů Noir se letos uskuteční na Hradě a v podhradí českého Šternberka, kam se vrací po roce v rámci střídání dvou hradů z Křivoklátu. Nabídne na 56 filmových projekcí, zejména klasických detektivek a dramat, ve čtyřech historických sálech, na jinak soukromém horním nádvoří a v kině Sokol pod Hradem. Těšit se můžete mimo jiné na britský noir, soukromé očko Phila Marlowa a slavnou Marilyn Monroe v netradiční roli. Festival trvá od 19. do 22. srpna. Více informací na noirfilmfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou víkendových pasů na Noir Film Festival najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Terry Pratchett Obléknu si půlnoc. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Knihu Ripley pod zemí. Pokračování příběhu okouzlujícího psychopata, ve kterém se kolotoč lží a zločinu znovu roztáčí. Vydává Slovart.cz. Podložku podmeš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Tohle škoda. Čekaj, takhle, no, to je pravda.
1: Ježiš, židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou sýr slanina Twister nebo sýr slanina Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Reklama na Radio 1.
7: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Radio 1.
8: Na rádiu 1.
7: Na rádiu, na rádiu, na rádiu 1.
8: Na rádiu 1.

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: První novinka. Blue Chesterfield a skladba Angels. Druhá novinka, Talero a věc nazvaná Caterpillar.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival experimentální elektronické hudby a audiovizuálního umění s názvem Bučení. Ten se koná od 31. července do 1. srpna na platformě Přespolní v Lubné u Poličky a vystoupí tam například Eggmeat, Baby Doom nebo Oliver Thor a Agelos Paitakis.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škoda.

0: Reklama Rádia 1.
1: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Reklama na Radio 1.
5: Právě posloucháte pořad Nová hudba na Radio 1.
6: Na Radio 1.
5: Na Radio, na Radio, na Radio 1.
6: Na Radio 1.
7: Check, please.

0: Hitparáda Rádia 1. Pojďme si představit čerstvé novinky v Hitparádě Rádia 1. Na úvod je tady elektropopový track Copycat od Alexandry Levy, která si říká Ada Lia. Legendární trio Dinosaur Jr. oznámilo už svoje 13. album, které vyjde na konci srpna. Hrajeme si skladbu Sever Got Away. Jako třetí novinku tady máme velmi sympatickou britskou zpěvačku a skladatelku Lily Juniper, Way to Love. Švýcarská superkapela Virage Zero chystá také novou desku, respektive bude to jejich debut. L'Arme de Fer, novinka čtvrtá. A na závěr tady máme projekt Nate'a Amose s názvem This is Lorelei a věc Billy Came Back. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží nové CDčko Místa krajiny od hudebnice Terezy Richtrové.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

0: Posloucháte Rádio 1, tohle je Snooper. Tak co, jak se máte, přátelé?
1: Krásně. Já jsem u toho přemýšlel, že podle mě je to vysemplovaný Mario, jako hudba z Mario.
0: Může se stát, co myslíš ty, hosté číslo 1?
2: Mně to nepřipomíná nic, ale ráda bych si zatančila.
0: Že jo?
1: Já ani ne, ale já nejsem taneční typ.
0: Ale mohl by si jako pogovat středně, protože tohle byla taková jako punková kapela původně, jmenuje se Snooper, jsou podle mě z Brooklynu a mají takový dvě vlnovky nad těma dvěma O.
1: To jsou takový ty kytarový kapely, co se koupí synťák, tak zase ty synťák.
0: No právě, ono je to něčím jako přímo inspirovaný tenhle song, že předtím vždycky měl jako minutový tracky a teď mají zase minutový track, ale je to takovýhle jako nakopaný.
1: To je báječný svět hudby.
0: Že jo? Mario, forever.
2: Výborný.
0: Chtěli bychom pozdravit Dominika primárně. Doufám, že se má dobře a že odpočívá a že...
2: Prej kouká na okresní přebor.
0: Ježíš, ten se má. A na seriál nebo na film?
2: Já si myslím, že na seriál.
0: To je pěkný.
1: To je gól.
0: To znamená, že to je gól, že bolí míň hlava, protože když tě bolí míň hlava, tak můžeš koukat na něco už. To je skvělý. To je takový to, jak se postupně jako zlepšuješ a můžeš dělat víc věcí jako normální lidé. To je hezký.
1: Okresním přeborem pozdraví.
0: Přesně tak. Jak se jmenuje? Hnátek, pan Hnátek.
2: Teď bohužel prohrálo teda, než by hráli okresní přebor, ale... Teda...
0: Kyselý?
1: Ne, Kyselý nad Moravou.
2: Kyselý nad Moravou, kyselý nad Moravou. Veselý nad Moravou.
0: Zdravíme, pozdravujeme taky všichni. Teď si zrovna hrajeme takovou pěknou písničku, která je taky klubová, teda jmenuje se Molly in the Club a vydala ji Sophie Stell, což je taky skvělá hudebnice.
1: Dobře pro ně.
0: Takže pokud budete zažívat něco podobného, o čem ona v tomto tracku zpívá, tak buďte opatrní, hodně pijte a jako vodu, myslím. Jo, zapijte to hodně vody a buďte dobří, ať je vám fajn. Jako nám tady na Rádiu 1.
2: Je to tu výborné.
0: Yes, za chvilku je tady pořad Not Safe for Work, takže se bude tančit. Tam se bude tančit.
1: Snad si to užijou.
0: Přesně tak. Takže to je za 20 minut a my jsme tady udělali takový recess, jak zpívali Snooper.
1: Nebezpečně pro práci.
0: Tak, tak. A my si jdeme dát svačinku.
2: Tak jo, svačinka.
1: Dobrou chuť.
0: Svačinka Rádia 1.

Bejt jednička je to jediný, druhý místo neexistuje. Druhý stojí za...

dance.

Loučí se Tele, poslouchali jste NSFW na Rádiu 1. Za chvilku už Tuko, Simons a jejich workout. Těším se na slyšenou zase za 14 dní ve stejném čase na stejné frekvenci. Instagram @telehousemusic a brzy zase na slyšenou. Ahoj.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

Je to těžký bejt tvůj kámoš, když neposloucháš a mluvíš a každou společnou známou

0: wajo, wajo, hemaka, gemaka, masa, hucha, no, hucha, wajo, wajo, reklama, reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

Metropolis. Inverse, overlord, skyscape.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.